0: Music Radio.
1: Byly 3 hodiny.
0: Hudba všech barev.
1: Color Music Radio.
2: Color Music Radio. Color Music Radio. Color Music Radio. Hudba všech barev. Na téhle FM. Color Music.

Color Music Radio. Music Radio.

bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah.

0: What's going on there?
1: Well, we're in love.
0: Now listen.

0: Music Radio. The best music in town.
1: You're my precious thing.

0: kde nakupovat levněji, klikněte na levné matrace EU a vyberte si z největší nabídky matrací a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.
1: Color Music Radio.
2: Bylo 8 hodin.
3: Color Music Radio.
4: Jam Music Reggae Station. Reggae speciál na rádiu Color, v kterém se můžete vyladit a zorientovat v jamajské muzice. Každé úterý od 22 do půlnoci s Lukášem Kolíbalem. Za podpory českého výrobce konopných bot a oblečení Bohempia.eu.

0: Kdo vládl světu, když hitparádám vodili Kool and the Gang?
1: I, Ronald Reagan, do solemnly swear.
2: Dáte-li se v těchto dnech na cestu do Gotwaldova?
0: Kdo frčel, když se vám změnilo trvalé bydliště?
2: Přijedete zcela určitě do Zlína.
0: Co hrála rádie, když se ještě dala poslouchat?
3: Single Story, stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let.
0: Premiéra poslední víkend v měsíci v neděli v 11 a reprízy v půl měsíce v sobotu v 16.
3: Se Zuzanou Maxa.
0: Single Story.
4: Ahoj, tady je Martin Mikuláš. Zvu tě k poslechu pořadu Fonotouch.
5: Každý čtvrtek od 18 do 20 hodin živě z record shopu Fono.cz.
4: Nalaď si Fonotouch.
5: Hosty vinylový DJs, novinky a zajímavosti ze světa vinylové kultury. Fonotouch?
4: Fonotouch.
5: No tak to roztouch.
4: Uvádí record shop Fono.cz. Všechno pro poslech a údržbu gramofonových desek.
6: Color Music Radio.
0: Bylo 9 hodin.
6: Hudba všech barev.
0: Color Music Radio.

0: rádia.
1: Bylo 11 hodin. Color Music Radio.
2: DJ Luděk Pokorný vám představuje Hits Panorama. Tento skvělý pořad plný dance music, soulu, R&B, smooth, club classics můžete poslouchat na Koloru vždy každou sobotu v pravé poledne, tedy ve 12 hodin, no a v neděli ve 14 hodin v repríze. DJ Luděk Pokorný, Hits Panorama, Color Music Radio, hudba všech barev.

0: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levnematrace.eu a vyberte si z největší nabídky matrací a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levnematrace.eu.
1: Sex appeal. To nejlepší ze

0: Music Radio.
1: Bylo 12 hodin. Color Music Radio.

0: Shout out to Twine Matt. Your verse is still on here in spirit. Love you, bro. Live forever.
1: So yesterday, bro, I'm in a clubhouse.
2: Jo, Yesterday, Arrested Development v Praze, v Lucerna Music Baru, naprosto nádherný koncert. A to usuzuju nejenom já, ale tolik lidí, kolik za mnou potom po koncertu přišlo s tím obrovským rohlíkem a nadšením, to byla fakt radost vidět. A my jsme si zahráli věc z jejich nového loňského alba, který se jmenuje Adult Contemporary Hip-hop. Tenhle ten song byl věnován reprovi a kámošovi od frontmana Arrested Development, který se jmenoval Tuan Mac, který žil v průběhu nahrávání desky, zemřel. A tak je mu vlastně věnovaný celý to album. A co se mi u Arrested Development hodně líbí, že i přes těch 35 let, co fungujou, tak stále je tam hodně komunitní a hodně rodinný spirit. A tohleto je z té nové desky taková hezká oda na rodinu. Tak zdravíme všechny rodiny, které poslouchají právě teď polední meny. A Admira Kolíbal na vlnách Color Music Radio.

Free Your Soul z nového alba Gentle Woman. Hráli jsme si song jménem Síla lásky. Bez lásky to je takový celý složitější, ne? Tak možná právě ta naše existence tady na zemi je o tom, že se učíme milovat. Ideálně nějak na férovku nejenom sami sebe, ale i svět kolem nás. Tohle už je Tom Misch a Yusuf Days. A ještě tam hostuje Freddie Gibbs, kterýho jsme se měli dočkat v srpnu na kempu, že jo? Kemp nebyl, tak třeba někdy v budoucnu. Každopádně posloucháte Color Music Radio Polední menu s Lukášem Kolíbalem. Buď v pátek a nebo taky v neděli. Don't listen to what they say.

Tak, kdo máte rádi jazz, šmrncly i dalšíma žánrama, tak bych rád vám doporučil kyjevskou bandu Hype & Dash, který zvu 4. října do Kafe v lese v rámci nového seriálu jménem Prague Outer Box. Instrumentální banda, ale úplně fenomenální hráči. Velkýma přesahama, občas ty beaty vlastně jsou taky hodně hiphopový, i když furt je to jazz, protože jazz jsou ty kořeny toho všeho. A když mluvím o hiphopu, tak teď jsme udělali takový oblouk a zase se k němu na chviličku vracíme. Tohle jsou De La Soul, který loni udělali album Cabin in the Sky, první, který dělali jako duo, protože žel Dave už taky není mezi námi. Ale udělali naprosto nádhernou koncepční desku Cabin in the Sky, který jsou takový dvě postavy v oblacích, který mají hlavu v tom nebi. A vlastně ten Dave, i když tady není fyzicky s náma, tak na té desce je vlastně velmi přítomný. Velmi zajímavým způsobem, fakt doporučuji si poslechnout celý album. Tohle je skladba jménem Day in the Sun, ať si trochu užijeme ještě těch slunečních dnů, co máme. Hostuje tam Q-Tip a Yumi Bingham. A podtitul té skladby je Get In With You. To znamená, že pokud byste chtěli někoho vzít na krásný společný odpoledne, tak neváhejte zavolat.

Tak, to byla úplně horká novinka Kezia, k.zio. Tak a teď troška Jamajky. Trošku R&B nota, nicméně dancehallový interpret, který se říká Jamil. A vlastně song o Resilience. To znamená síla přežití.

Mm-hmm, tak ještě to upřesním, resilience znamená odolnost. A odolnost je vlastně potřeba k tomu, aby jsme tou naší lidskou zkušeností mohli procházet férově, s odvahou, s láskou. Tak, otec Fura tady sedí dneska se mnou.

No a teď vezmu to téma trošku ze široka a schopnost si vypěstovat nějakou zeleninu, jídlo, trošku více soběstačnosti, což ve městech úplně není tak snadný, ale třeba Kubánci, který dlouhodobě nemají moc možností toho si v těch obchodech toho moc koupit, tak rozvinuli vlastně městský zahradničení, prej do úplné dokonalosti pěstují na každém volném prostoru, dvorků, střech a tak dále. Možná to je taková dobrá příležitost se učit nejenom kvůli přežití, ale toho, že vlastně jsme schopní si vypěstovat vlastní jídlo a třeba ho potom vyměňovat, když tak vidíme, že všechno bude za chvíli digitální, tak o to víc mám pocit, že těchto hmotných schopností je potřeba. Mám pro vás soutěž o knížku, která se jmenuje Zahrada Gáji. A která je výbornou knížkou o zahradničení, o permakultuře, o ekologickém přístupu. A jak na to? Vydalo nakladatelství Dharmagaya. Jeden z vás vyhraje, kdo mi napíše, jak se jmenuje autor této knihy. A my zůstáváme ještě chvilku na Jamajce. Tohle je Runkus, který letos vydal skvělý album jménem Supernova. Pouštěl jsem to včera Speechovi z Arrested Development a moc se mu to líbilo, byl nadšenej, fotil si různý obaly toho věcí, právě který se k němu nedostali, ale vy je můžete znát, pokud posloucháte Poledne Meny. Teď a tady na Color Music Radio. Tato věc se jmenuje Life Over Death.

0: Jo, tak to byl Protože a Damian Marley. I said that's 54 countries.
1: And every place different caliber, different flavor. A tohle je už Fuse ODG, jeho oda na Afriku.
0: Viděli jste ty nový mapy? Jak je veliký?

Tak, to jste možná nečekali ode mě, co takovýhle hauzík, nicméně Jill Scott vydala skvělý nový album, který je To Whom Who They Concern, se to celý jmenuje, a je vlastně soulový, je jazzový, je R&B, ale má taky přesahy, má takovýhle přesahy i dokonce v rámci tady tohohle songu, který připomínal Buď tady, buď teď. A když zjistíš, že tvoje myšlenky tě odvádějí někam mimo teď a tady, tak se zase vrať zpátky k tobě tady a teď. O tom je vlastně meditace, o tom je učení buddhistický, který vřele doporučuji vaší pozornosti, pokud chcete trénovat bdělou pozornost, a na to téma vydává spousty zajímavých knížek nakladatelství Dharmagaya, partner poledního menu. Tak děkuju jim za podporu už několikátý rok pro polední menu. A teď ještě jeden song, který byste ode mě asi nečekali. Mimochodem, kdo posloucháte v páteční premiéře, tak vězte, že mezi 19. a 20. hodinou, tuším, máme nový pořad právě věnovaný minimal technu a dalším elektronickým žánrům. Jmenuje se Groove Minds. V pátek večer můžete vždycky takhle vyladit. A v pátek odpoledne taky je repríza skvělýho Aftermoon s DJem Ramelem, kterýho tímto srdečně zdravím do Budějovic. To byl skvělý set včera před Arrested Development, kde jsme skončili tam, kde jsme dnes polední menu začínali. Od mikrofonu se loučí Lukáš Kolíbal. A díky moc za tolik milých zpráv, který jsem teďka dostal o tom, že vás baví tato hudební selekce. Přeju vám krásný víkend. By the way, v pátek je Krištofa a Ariany a zároveň kampaň Ukliďme svět, tak v ideálním případě nenechávají po sobě bordel. Kdo posloucháte v repríze, tak slaví Oleg Helmut a Eustach a jeden malování mandal. Tak vám přeju krásný víkend. Čau, čau.

0: Music Radio.
1: Byla jedna hodina. Color Music Radio.
2: Jam Music Reggae Station. Reggae speciál na rádiu Color, kterým se můžete vyladit a zorientovat v jamajské muzice. Každé úterý od 22 do půlnoci s Lukášem Kolíbalem. Za podpory

0: Ahoj, tady je Martin Mikuláš. Zvu tě k poslechu pořadu Fonotouch.
1: Každý čtvrtek od 18 do 20 hodin živě z record shopu Fono.cz.
0: Nalaď si Fonotouch.
1: Hosty, vinyloví DJs, novinky a zajímavosti ze světa vinylové kultury. Fonotouch?
0: Fonotouch.
1: No tak to roztouch.
0: Uvádí record shop Fono.cz. Všechno pro poslech a údržbu gramofonových desek.
2: Ciao, peoples. Tady Chuck Machina, a.k.a. Chuck Diesel. A moja radio show, The Ride. Posloke radio. Kazdi, utari, a strtek, strtek. Every Tuesday and Thursday. Od stiži do šesti na Color Music Radio. Come check me out and hop in for The Ride. Here on Color Music Radio, baby.
3: To je jízda s Chuckem Dieselem u nás na Color Music Radio.
4: Album týdne na vlnách Color Music Radia v premiéře 20. září 2026. Od mikrofonu srdečně zdraví Lukáš Kolíbal. Je taky možný, že posloucháte v repríze v 8 večer ve středu 23. na podzimní rovnodennost. Přemýšlel jsem docela, jakou desku vám tentokrát pustit. Minulým týdnu to byly Aneste Development a říkal jsem si, teď bych rád šáhnul někam jinam mimo svět hiphopu a možná dál ke kořenům. Přemýšlel jsem dál, co bychom si třeba pustili podzimního a pak mi to blesklo. Počkejte, ono je teprve září a jeden velký hit o září přece nahráli Earth, Wind & Fire. A takže jsem hledal album, na kterým tenhle ten velký hit můžete najít a zjistil jsem něco, co možná sami nevíte a co jsem nevěděl ani já, tak bych rád vám představil album, který se jmenuje The Best of Earth, Wind and Fire Volume 1, protože právě na něm najdete hit jménem September a mnohé další. Takže v rámci Alba týdne se dnes vracíme do listopadu roku 1978. Earth, Wind and Fire tehdy byly na absolutním vrcholu. Jako první černá kapela vyprodala Madison Square Garden a jejich mix funku, soulu a popu tehdy miloval celý svět. Vydatelství Columbia Records se proto rozhodli vydat k Vánocům první velký výběr jejich hitů. Jenomže frontman kapely Maurice White nechtěl fanouškům prodat jen staré skladby v novém obalu, chtěl jim dát něco speciálního. A tak příběh pro tuto kompilaci nahrál několik úplně nových skladeb a mezi nimi právě i September, megahit, který doslova změnil dějiny taneční muziky. Kolem této písničky jsou zajímavé detaily. Třeba textařka Ellie Willis poprvé přišla do studia a Maurice White už měl vymyšlený ten slavný refrén Bidia. A Lee, která vystudovala žurnalistiku, tehdy protestovala, že to nedává žádný smysl a chtěla tam napsat skutečné slova. Maurice jí ale odpověděl větou, která by se mohla tesat. Koho zajímá smysl? Hlavní je, jak se u toho lidi cítí. No, to bych mohl rozporovat, nicméně, co ta slavná úvodní věta, vzpomínáš na 21. zářijovou noc? Všichni v tom hledali skrytý význam, ale pravda je prozajištější, autorům se to jednoduše nejlépe zpívalo do rytmu. Až o mnoho let později se někdo dozvěděl, že to měl být datum porodu jejich syna. Nicméně, sázka na nový písničky vyšla dokonale, single September vystřelil na první místa hitparád a z kompilace se stala pětinásobně platinová deska a dodnes jedna z nejlepších funkových nahrávek všech dob a velký klenot Earth, Wind and Fire. Takže dnes album týdne se jmenuje The Best of Earth, Wind and Fire Volume 1. Na Color Music Radio příjemný poslech právě teď a tady.

0: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levné matrace EU a vyberte si z největší nabídky matrací a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.
1: Color Music Radio.
2: Byly 2 hodiny. Color Music Radio.
3: Francouzské vychytávky. Vychytané lahůdky frankofonní hudební scény každou neděli ve 20 hodin na Color Music Radio.
4: Každou středu po 15. a v sobotu po 19. hodině si nalaď rádiovou show Mixdown s Alešem Konopkou na Color Music Radio. Odpolednímu zeblingu ti namíchá fakt hustou kaši muziky, co tě vystřelí z tanečního úboru a přihraje ti aktuální info od sebe.
5: Oh, Mixdown sind musikalische Spezialitäten, ja?
4: Ja.
5: Mixdown můžeš čekovat i na Facebooku a sosa podcastu na webu radiocolor.cz.
6: Ladies and gentlemen.
7: Ladies and gentlemen.
8: Ladies and gentlemen.
9: Ladies and gentlemen.
10: Ladies and gentlemen.
8: Can I please have your attention?
11: Right now, showtime. Are you ready? Are you ready for start time?
12: Let's find out. Ready, set, go.
13: Color Music Radio.

0: Junior Music Radio. Hudba všech barev. Na téhle FM.
1: Kdo vládl světu, když hitparádám vodili Kool and the Gang?
2: I, Ronald Reagan, do solemnly swear.
3: Dáte-li se v těchto dnech na cestu do Gotwaldova?
1: Kdo frčel, když se vám změnilo trvalé bydliště?
3: Přijedete zcela určitě do Zlína.
1: Co hrála rádie, když se ještě dala poslouchat?
4: Single Story, stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let.
1: Premiéra poslední víkend v měsíci v neděli v 11 a reprízy v půli měsíce v sobotu v

0: Music Radio.
1: Byly 3 hodiny.
0: Hudba všech barev.
1: Color Music Radio.
2: DJ Luděk Pokorný vám představuje Hits Panorama. Tento skvělý pořad plný dance music, soulu, R&B, smooth, club classics můžete poslouchat na Koloru vždy každou sobotu v pravé poledne, tedy ve 12 hodin, to v neděli ve 14 hodin v repríze. DJ Luděk Pokorný, Hits Panorama, Color Music Radio, hudba všech barev.
3: Smooth jazz, fusion, soul and funky music s Vláďou Drtinou v pořadu Sax Appeal na Radio Color.

Just Began a právě to začalo, dámy a pánové, příjemný poslech a ničím nerušený sound frekvence Rádia Color. Kapela Jazz Mafia, Brass Mafia, na úvod i Just Began Soul Power. Zdraví vás Vláďa Trtina a přeje ničím narušený poslech Rádia Color a pořadu Sex Appeal. I dnes se projedeme na vlách R&B, soul, jazzu, funky a brazilské muziky. To vše vás čeká v následující hodince. Sex Appeal, tak se užijte.

báječnou flétnu, tohle byla skvělá solová dáma Ragan Whiteside a The Cup na koloru v pořadu Saxepíl. No a teď už se hlásí o slovo kapela Special FX, opět příjemná smůčezová parta a její skladba Mystical, doufám, že vás vyladí do té správné smůčezové nálady. Příjemné odpoledne vám všem přeje Vláďa Drtina.

Ride a Time. Další skvělý saxofonista, kromě toho, že výborně hraje na altku a dělá skvělý smooth jazz, je taky velmi uznávaným dentistou, Mr. Philip Doc Martin, Ride in Time na Koloru v pořadu Sex Appeal. No a teď už je čas, abychom si nabídli výbornou partu, která dělá jazz, soul a taky rock. Rock is Rock House, The Manhattan Transfer na Radio.

vokální čtveřice Manhattan Transfer, která je na scéně 55 let, dělají tuhle skvělou muziku. Race, Raghouse, kapela Manhattan Transfer tuhle skladbu nahrála společně s John Hendrixem, který si zasketoval a tuhle skladbu složil a podsta byla Ray Charlesovi. Tak tedy jedeme dál. I Just Wanna Stop je velký hit zpěváka, který se jmenuje Gin Vanilli. Tak si dáme i v pořadu Sex Appeal.

Posloucháte Radio Color, posloucháte Sex Appeal a v tuto chvíli to byla Dana Crowell. Just the Way You Are, velký hit zpěváka Billy Joela. No a teď už je tady před námi novinka, o kterou se postará saxofonista a trumpetista Rick Brown a Tom Braxton. Hop City Jam.

Pro dnešní sex appeal přispěli Candy Dulfer, Raindrops. Na Mesis často hrajeme z jeho nového alba. Pokud máte rádi sex appeal a tenhle styl muziky, můžete ladit vždy v neděli mezi 15. a 16. hodinou a také můžete vyladit v sobotu mezi 13. a 14. a nebo ve čtvrtek, a to v 18 hodin. Mějte se moc krásně, loučí se Vládě Drtina, poslouchejte Radio Color, jsme tady stále s vámi a sex appeal uzavřeme krásnou věcí. O Quesera a trumpetista Till Brenner. Mějte se krásně a mějte se sexy.

0: Now you know. Podporuje Repre Four Seasons.
1: Ahoj, tady je Martin Mikuláš. Zvu tě k poslechu pořadu Fonotouch.
2: Každý čtvrtek od 18 do 20 hodin živě z record shopu Fono.cz.
1: Nalaď si Fonotouch.
2: Hosty, vinyloví DJs, novinky a zajímavosti ze světa vinylové kultury. Fonotouch?
1: Fonotouch.
2: No tak to roztouch.
1: Uvádí record shop Fono.cz. Všechno pro poslech a údržbu gramofonových desek.
3: Color Music Radio.
4: Byly 4 hodiny. Color Music Radio. Get on up, up, up.

0: Color Music Radio.
1: Color Music Radio.
0: Color Music Radio. Hudba všech barev. Na téhle FM. Hara.

Music Radio. The best music in town.

0: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levnematrace.eu a vyberte si z největší nabídky matrací a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levnematrace.eu.
1: Color Music Radio.
2: Bylo 5 hodin. Color Music Radio.
3: Francouzské vychytávky. Vychytané lahůdky frankofonní hudební scény každou neděli ve 20 hodin na Color Music Radio.
4: Každou středu po 15. a v sobotu po 19. hodině si nalaď rádiovou show Mixdown s Alešem Konopkou na Color Music Radio. Odpolednímu zeblingu ti namíchá fakt hustou kaši muziky, co tě vystřelí z tanečního úboru a přihraje ti aktuální info od sebe.
5: Oh, Mixdown sind musikalische Spezialitäten? Ja?
4: Ja.
5: Mixdown můžeš čekovat i na Facebooku a sosat podcastu na webu Radio

písničku z Pera a produkce Nile Rodgerse. Nebo neokytaristy, skladatele, producenta. No a vlastně celé LPčko Do You, na které se tato písnička nachází, tak produkoval Nile Rodgers. No a kromě kytary se vyřádil taky na klávesi, na basu. No jinak je hodně známý z partičky Chic, kterou spolu založil spolu s Edwardem Rodgersem. A dalšími. No a my si právě od té skupiny Chic teďka pustíme jednu píseň a máme ho tady dvakrát, teda tím pádem Nile Rodgerse, protože včera, pokud teda mě posloucháte v premiéře v neděli 20. září, tak včera to bylo právě 19. září, no a v ten den oslavil 74. Tak tu máme skvělou repinu na oslavu Party Everybody.

zpívá nám Curtis McLean ve věci velkého průkopníka house music, jednoho z prvních tvůrců tohohle stylu, Marshalla Jeffersona. No a Marshallu Jeffersonovi bylo včera 67. Dáme asi největší hit, který kdy splodil spolu s dalšími lidmi house musicantem Move Your Body. No a dáme si ho ještě s tím stejným zpěvákem Curtisem McLeanem jednou ještě. Budeme tady mít Let's Get Busy.

včera nám taky začal v Mnichově Oktoberfest. Tak tady máme skladbu Oktober, Das, Mde a Jay. A tato už říjnová záležitost je ve Final Jazz Mixu

vesmír jsme se přenesli do dneška. Ještě se k tomu zítřku vrátíme. Ovšem dneska slaví narozeniny George Morel. A ten právě zremixoval tuto věcičku You Left Me Standing.

chvíli přijde jeho vlastní věc z alba NYC Jam Session. I když i na ní pracovala Tašín Malidma, a to s Carltonem Carterem a Mistrem Mikem, který Mike bude zpívat. No ale je taky spoluautorem, stejně jako George Morel a Carlton Carter. No ale jinak tedy to album NYC Jam Session je od projektu Morel Inc.

a zpátky ke včerejšku, kterým je datum 19. září, posloucháte Rýmě v premiéře v neděli. Včera měl narozeniny taky Goldie,

No a tomu skvělému grafitákovi a hlavně průkopníkovi čanglové muziky bylo právě 19. září 61 let. Ten jeho asi největší hit se vám hrál už několikrát, dokonce v různých remixech. Ale ještě sám nepustil jeho remix Jiné věci. Tak tady přichází.

To jsou Babylon Zoo. Na produkci Artura Bakera. Měsíčka The Boy with the X-ray Eyes. V remixu, o který se kromě Goldieho postaral taky Rob Playford.

VIP Riders Host. No a to už se pěkně doduchujeme až do konce tohoto dílu pořadu Barevná hodina Honzy Martina, který byl kromě jedné jediné skladby ryze narozeninový. Ale můžeme slavit každý den. Every day of my life.

0: Music Radio.
1: Bylo 6 hodin.
0: Hudba všech barev.
1: Color Music Radio.
2: Jam Music Reggae Station. Reggae speciál na rádiu Color, v kterém se můžete vyladit a zorientovat v jamajské muzice. Každé úterý od 22 do půlnoci s Lukášem Kolíbalem. Za podpory českého výrobce konopných bot a oblečení Bohempia.eu.

0: Hudba všech barev.
1: Francouzské vychytávky. Pečlivě vychytané rockové písničky frankofonní hudební scény. Hezký večer vám při poslechu našeho týdeníku přeje František Vich. Na programu dnes máme obvyklou 12 písniček a jestli zbyde čas, možná i nějaký bonus. Zahájíme třemi písničkami rockového lehce psychedelického kvarteta Mina May. Pak to bude stylová směsice v podání Ashkae Saltambong. Třetím v pořadí bude rozhodně největší celebrita dnešní sestavy, zpěvák, který má zároveň mnohem blíže k mainstreamu, Christophe. No a pak si konečně taky dáme jednu dámu, francouzskou rodačku, působící spíš v Kanadě, Betty Bonifaci. Ta umí nejen rock, ale snad ještě lépe blues a chanson. Už deklarovaná čtveřice Mina May má svůj původ nejspíš v jeho francouzském Toulonu, i když se v různých článcích objevuje i Marseille nebo Nice, ale to asi nebude tak podstatné. V každém případě se hudebně celkem dost vrací do minulosti, třeba k Sidu Barrettovi, po případě k Radiohead, a nebo možná k Brianu Eanovi. Významné místo v celkovém zvuku mají klávesové nástroje, které dle potřeby umí použít hned dva kytaristé, a to platí i o živém hraní. Přestože od zrodu kapely uběhly už více než 20 let, tak k prvnímu albu se dopracovala až v roce 2008. A tahle eponymní kolekce je, myslím, v jejich nepříliš obsáhlé diskografii i nejvíce ovlivněná právě historickými psychedelickými proudy. No ale dejme si hned ukázku. Story of a Love Song.

Mina May z jeho francouzského pobřeží, nejspíš asi z Toulonu. A písnička z jejich prvního alba z roku 2008. Původně si ho vydali sami a teprve o dva roky později vyšla deska oficiálněji na značce Silver Station. Hned rok po prvním albu se objevila další sbírka, která je sice označovaná skoro vždy jako EP, nicméně obsahuje jen o 3 tituly méně než ta první, přesně 7. Z tohoto, řekněme spíš mini-alba, nazvaného Skylarking, jsme kdysi jednu skladbičku poslouchali. Teď tedy vybírám jinou, Heavenly Priorities. Jen dodám, že anglické texty jsou pro tuhle kapelu pravidlem.

Jak jsem říkal, diskografie Miny May není příliš obsáhlá a čítá jen 4 tituly. Za to všechny stojí za poslech. Kapela po roce 2014 bohužel mizí z dohledu a je to škoda. Nicméně minimálně zpěvák a kytarista, přezdívaný Flashing Teeth, to nezabalil a pokračuje se stejně pojmenovanou kapelou, tedy Flashing Teeth, snad jen v trochu odlehčenější, ale stále sympatické muzice. A letos na jaře představil první EP. Počítám, že se u něj taky někdy zastavíme. Třetí dnešní ukázku od už nefungující Miny May jsem vybral z alba Everything Was Beautiful and Nothing Hurt z roku 2011. A bude to přímo song titulní.

Když se před lety ve Francii stávkovalo proti plánu zvýšit věk odchodu do důchodu, vzali si tehdy stávkující zaměstnanci jako svoji hymnu píseň On La Chion od souboru HKL Saltambong. Nebyla to náhoda, protože jejich texty se sociálními tématy opravdu zhusta zabývají. Muzikantskou stránku věci je pak stylová směska rocku, francouzské lidovky, ska, reggae, blues, hip-hopu a třeba i šáby, což je všeobecně jakýsi arabský folk. Část celkem početné sestavy totiž tvoří hudebníci původem ze severní Afriky. Někdy se o nich píše taky jako o mladších bratrech Zebdy, kterou jsme tady shodou okolností poslouchali minulý měsíc. HKL Saltambong se dali dohromady v roce 2006 v Lille a dvě písmena na začátku názvu jsou iniciálami jejich frontmana, rapera Kadura Hadadiho. Skupina si získala mezi odborníky velký respekt už prvním dvojalbem Citoyen du Monde z roku 2010. K dnešnímu dni pak přidala ještě další tři kolekce. Z onoho zmiňovaného dvojalba si poslechneme La Unidad.

Tahle parta se jmenuje Ashkahe Saltambong a právě dozněla ukázka z jejich, myslím, povedeného dvojalba Citoyen du Monde z roku 2010, což je navíc hned první položkou jejich diskografie. Mimochodem svého času jsme už jednu skladbičku z téhle kolekce poslouchali. O dva roky později přibylo další album s názvem Le Temps Moderne. Z něj si poslechneme We Shall Overcome.

To byla samozřejmě osobitá verze známé americké původně gospelové písně, kterou proslavil před dlouhými lety Pete Seeger a mnozí další se jí pak chopili dle svého naturelu. V případě souboru AKS Saltambong je takhle zabalená do hávuska. A to je jen jeden z mnoha stylů, které tahle 7- až 8členná parta umí dost dobře namixovat. Jak už jsem říkal, ruku v ruce s tím jdou i jejich angažované texty. Viz jejich podsta obětem teroristických útoků v Paříži 13. listopadu 2015, nazvaná Ce soir nous irons au bal, dnes večer půjdeme na bál. Najdeme ji na 4. albu L'Empire de Papier z roku 2017. To je současně prozatím i posledním albem kapely.

0: Zdravíme vás, Allianz Française de Pardubice vám přináší Francii do východních Čech.
1: On aime la chanson française.
0: Oui.
2: Jednou z celebrit francouzské pop music, u nás de facto neznámou, je zpěvák Christophe. Možná, že třeba někdo zaregistroval, že v 70. letech byl jeho spolupracovníkem i Jean-Michel Jarre. A to pozor, velmi často jako textař. Ale teď aspoň zopáknu pár faktografií. Christophe se narodil v roce 1945 v Juvisy-sur-Orge, což je nějaký 20 km od Paříže. A to pod občanským jménem Daniel Bevilacqua. Od mládí byl rebel, takže už v 16 letech uznal, že všechny školy jsou jen ztráta času. To bylo někdy v roce 1961. A právě tehdy se stává kytaristou a zpěvákem první kapely s celkem příznačným názvem Les Hooligans, se kterou hráli dobové rock'n'rollové hity. Přitom Christophe se k této muzice dostal až přes francouzský šanson a následně americké blues. V roce 1963 nahrává první vlastní single, bluesovou písničku Roviane Sophie. Až následně si volí umělecké jméno Christophe a v roce 1965 má první důležitý hit Aline. V té době mu vychází i první album. Já pokročím ale až do roku 1970, kdy vznikla píseň La Petite Ville du Troisième, holčička ze třetího patra.

byl Christoph a jeden jeho single ze samého počátku 70. let. Nicméně jako jeho hudební vrcholy se považují až jeho čtvrté a páté album z let 1973, respektive 74, které se společně s následným živákem z pařížské Olympie dostaly i do stovky nejlepších francouzských rockových alb podle mého oblíbeného a často citovaného výběru časopisu Rolling Stone. S občasnými pauzami je zpěvák aktivní dosud. Jinak Christoph dělal i v minulosti muziku, které by asi nejlépe padla visačka progresivní pop. Zároveň si hodně libuje ve skladbách pomalého až středního tempa a nemůžu zapomenout ani na jeho charakteristický tenký hlas, který hlavně v 70. letech zněl hodně žensky. Já teď ale vybral skladbu spíš svižnější s názvem Mickey z jeho asi nejlepšího alba Le Paradis Perdu z roku 1973.

Docela zajímavý výhonek francouzského popu zpěvák Christophe z jeho asi nejinvenčnějšího období v první polovině 70. let. Jak už jsem prvé říkal, muziku na hřebíček nepověsil a i když už se neobjevuje tak často na předních stránkách časopisů a i frekvence novinek už není taková, drží se svého kopyta a tak přihodím i něco spíš novějšího, a to konkrétně písničku Tangerine z novinkové desky Le Vestige du Chaos z roku 2015. Je to malinko synthy-popovější záležitost a uslyšíte v ní i Alana Vegu, téměř kultovního amerického rockera, který zemřel asi rok poté, co deska s touhle nahrávkou vyšla.

0: Převážně v kanadském Quebecu je hlavní působiště výborné zpěvačky Betty Bonifacy. Ta se narodila v roce 1971 v Nice a její maminka byla Srbka. Do Kanady pak přesídlila až na sklonku 90. let. Bonifacy je dalším typickým příkladem, jak se dá umě čerpat z dlouhé řady hudebních stylů. V krvi má samozřejmě Balkán, ale postupně nasála muziku francouzskou, folk, rock, jazz, blues a dokonce elektroniku a hip-hop. Za zmínku stojí třeba její působení ve dvojici Beast. Až poměrně nedávno, v roce 2014, se představila i vlastní solovou deskou. Ta byla poměrně rocková, zatímco o dva roky pozdější kolekce s názvem Lomax je spíš bluesová záležitost. Výborné jsou obě. Já ale začnu ještě malinko starším snímkem a bude to poněkud šansonová píseň Voodoo Ganget a zní zde skoro jako Raduza. Je to jakýsi živý záznam z jedné italské kavárny v Montrealu, kde ji doprovází hráčka na harmonium. Ani nevím, zda tahle písnička vyšla na nějaké její desce. Spíš asi ne.
1: Voilà. Bienvenue au café Italien.

Děkujeme.

To je, myslím, velmi dobrá a přesvědčivá zpěvačka Betty Bonifaci na snímku snad z roku 2011. Jak jsem říkal, v roce 2014 jí vyšlo první sólové album a z něho si poslechneme skladbu Wow Bug.

Druhé album s názvem Lomax vlastně už svým názvem naznačuje, že by mohlo jít o bluesovou záležitost. A je to přesně tak. Konec konců jedna písnička z téhle desky tady už onehdy zazněla. Vybírám tedy jinou. Tahle se jmenuje Black Woman. Bude to tak akorát poslední písnička dnešního vydání francouzských vychytávek a já se už těším na příště. Děkuji za všechny čerstvé ohlasy a přeji hezký zbytek večera. Od mikrofonu se loučí František Vich.

0: Music Radio.
1: Bylo 7 hodin. Color Music Radio.
2: Každou středu po 15. a v sobotu po 19. hodině si nalaď rádiovou show Mixdown s Alešem Konopkou na Color Music Radio. Odpolednímu zeblingu ti namíchá fakt hustou kaši muziky, co tě vystřelí z tanečního úboru.
3: A Mixdown sind muzikálische Spezialitäten, ja?
4: Ja.
3: Mixdown můžeš čekovat i na Facebooku a sosat podcastu na webu radiokolor.cz.
2: Pořad Mixdown vám přináší penzion u Janča v Lednici na Moravě. Útulné ubytování, kde se budete cítit jako doma, a za příznivé ceny.
5: V dnešním světě kompjutrů,
6: Studio pro digitalizaci Opava nabízí přepisy vašich audio i videokazet a 8mm filmů na DVD nebo flashdisk.
7: S naší profitechnikou převedeme vaše domácí nahrávky do digitální podoby.
6: Napište nám na studioopava@centrum.cz nebo na číslo 776 006 476.
7: Zachraňte vaše staré vzpomínky z videokazet. Studio Opava@centrum.cz.
8: Sponzor pořadu.

Ladíš Color Music Radio a posloucháš Mixdown Offline. Funky, disco, house, hip-hop, soul a další hudební styly v non-stop music mixu, to je hudební týdeník Mixdown. Mixdown najdeš k poslechu i na webu radiocolor.cz v sekci podcast a na facebookových stránkách pořadu. Kvalitní příjem ti od mixážního pultu přeje Aleš Konopka.

0: Radio Color.
1: Za mixážním pultem DJ Aleš. In the music mix. Mix down.

Ahoj, moji milí. No tak týden se sešel s týdnem, je to jasná věc. A navíc teda nedělní živý vysílání večerní. To je tak na Color Music Radio v neděli v 8 a v sobotu v 10 ráno. To je ACX, American Country Express. Moc vás zdravím, Martin Svátek, nazdárek. No a co dneska pro vás mám pro vás nějaký nový desky, nový alba, jedno takový country soulový album, moc pěkný, který nahrála Maggie Rose, no a pak jedno současný album, který už mi tady pár týdnů leží, jestli 2-3 týdny, to je novej Shabuzi, tak o tom si budem taky povídat. Docela mě to překvapilo a řeknu vám za chvilku víc. Teď na úvod jeden takovej track, který se může zdát jako pomalej, ale ono to má docela zajímavý, pěkný vývoj. Na úvod tady je Josh Ross. Tato ta věc, která se jmenuje Leave Me Too, tak já doufám, že nikam neodcházíte, krásný poslech.

Hate How You Look, věc, kterou jsem tady často hrál, tohle je Josh Ross. Věc, na kterou jsem si vzpomněl, která se teď vůbec nehraje nějak zvlášť, ale vzpomněl jsem si věc, která se jmenuje Leave Me Too. No teď je Sasha, tahle zpěvačka společně s The Restless Road.

Ashes. Tak tohle to je samozřejmě Bailey Zimmerman, taky Diplo. No, Bailey Zimmerman má v žebříčkách, ať už v Kanadě nebo v Americe, věcičku, která se jmenuje Chevy Silverado, to je taková baladická záležitost, tak dneska tahle ta taneční věc. Tohle je taky taneční záležitost. Věc, která je jednou z nejhranějších podle mě v ACX, tohle je Lil Rose, of course, I

Její album se jmenuje I Know What I Want, samozřejmě představoval jsem tohle skvělá Lily Rose, Of Course I Do. Jdeme pořád stejný vibe, teď je tady Dallas Smith, no tak z toho jsem nadšenej, to je velká věc, baví mě úplně, rozbíjí. Good times go, good time goes, good time goes.

tak tuhle tu věc můj pejsek Bambula zná už hodně dobře. Hodně to tady pouštím. Jada Smith. Tohle jeho aktuální věc Good Time Goes. Moc se těším na jeho desku. No tak pojďme si chvilku Dala se hrát. Já mám tady, koukal jsem do svého playlistu, mám tři věci, moc jsem ho nehrál, nějak jsem se mu vůbec nevěnoval a on vydal už asi 5 alb, takže v Kanadě je teda rozhodně jako rozjetej a má velký úspěchy jako po celých státech. Já jsem ho nezaregistroval, takže právě možná proto jsem na něj úplně zapomněl. Každopádně Good Time Goes, to je prostě pecka. A tady to je další jedna taková věc, která se hraje v kanadských rádích do dneška, když už je to stará věc.

ještě jednou vám zahraju Dallase, ovšem teďka je to duet společně s dalším zpěvákem, který tady není v ACX úplně známej. Já ho hraju poprvé, jmenuje se Brock Phillips. No je to nátěr, rozhodně. Tady je Brock Phillips a taky Dallas Smith. Leave me like a back road.

Tak to je slušej nátěr, co říkáte. Leave me like a back road. Jo, no tak tohle to byl Brock Phillips a taky Della Smith. Určitě vám ho budu hrát častěji, budu mít jeho alba 100%. Teď už ale současná věc od Ella Langley. Postupuje žebříčkama v Kanadě, v Americe, Love and Life again.

tak něco z kanadského žebříčku, to jsem hrál minulý týden. Skvělá věc. A teď už Shaboozy. To je samozřejmě hodně známá.

No, neuži to neúspěch, velký úspěch po celém světě. No, ale on z toho čerpá do dneška, ono, nový album, který vydal. Tak následující věc, která vlastně to album tak jako předznamenává, to tak je zase podobná, jako je tenhle ten song, takže on si drží jakoby singlově. Si drží pořád ten svůj jasný sound, kde se vlastně skoro nic nemění. No ale já vás přesvědčím o tom, že jako na tom novém albu jsou docela zajímavý i jiné věci. Ovšem tady je Shibuzi, věc, která se jmenuje Cowgirl. Tady ta věc se teď hraje v rádích z novýho alba, ze kterého si budeme za chvilku hrát. Ano, vlastně co blbnu. Už si z něj hrajem.

tak rozhodně postupuje těma žebříčkama. Tady s tou věcí. Cowgirl, tak tohle je z novýho alba, který se jmenuje The Outlaw, Cherry Lee, Other Western Tales, takhle se to jmenuje. Ještě se to musím trošku nacvičit, ale každopádně zase trošku delší název. Teď už ukázka jinačí, Till Sunday, to je hned úvodní věc, když tady nepočítáme intro.

Till Sunday. Tak tohleto je první ukázka z tohle novýho alba, který nahrál Shaboozy. No on už není úplně tak nový, asi já myslím, že tak 3 týdny. Možná i díl to bude starý, ale rozhodně to album není špatný. Asi teda bych řekl, úplně na rovinu bych se ho nepustil, tak jako že bych si sednul, udělal bych si kafe a pustil bych si tuhle desku. Asi ne, ale jsou tam zajímavé věci. Tady je další ukázka. Ta se jmenuje Lone Survivor. To je hodně současný sound country muziky plus hiphopovýho současného tedy soundu. Koníčci pěkně. Whiskey wicked and wild, got dust on in my eyes, peyote out of my mind, I've seen the other side, that shit you see when you die, that whiskey pouring up lane.

ne, že by mě to úplně, ten současný sound country muziky propojený s tím hiphopovým tlakem, že by mě to úplně bavilo s tím současným hiphopovým tlakem tedy. No ale tohle docela jo. A taky zavírat předtím nějak jako oči nebo všechno možný uši, že teda tato věc, nebo že tenhle ten pokrok prostě takhle funguje a takhle to prostě běží, tak je dobrý občas na to upozornit, protože se objeví právě nějaká ve spleti všech těch neúplně dobrých věcí, se objeví pak jedna třeba takhle docela dobrá záležitost z nového alba Shaboozyho. Shaboozy, jeho album, který má asi 20 tracků, a co je na tom zajímavý, má tam docela dost, vlastně, když se to řekne po tom hip-hopovém slangu, tak spoustu featuringů. Má tam Jamieho Foxe, toho nepoužil na zpěv, toho použil jenom na mluvený slovo. Stejně tak jako R&B zpěvačku Teyanu Taylor, tu taky použil jenom jako mluvený slovo. To mně přijde hodně zajímavý, si zaplatit takhle spolupráci s někým jenom proto, aby ten člověk nespíval, ale mluvil. No ale jsou tam nějaký taky spolupráce, kde se i zpívá společně tedy s Shaboozym, a naspívala třeba tuto baladickou věc, kterou vám chci nabídnout na závěr z tohle alba, zpíval Shaboozy společně se současnou R&B zpěvačkou, která se jmenuje Kalani. Mně se to líbí. Kalani pěkně zaspívala tenhle ten country song. No, posuďte sami. Shaboozy, Kalani.

milí, posloucháme společně ACX, American Country Express. Chýlíme se ke konci první vysílací hodiny, tohle je Tyler Joe Miller.

už stařičká záležitost. Tohle je Blake Shelton. All About Tonight, velký number one hit. No a taky předposlední věc v první vysílací hodině ACX. American Country Express. No a co na závěr?

0: další velký úspěch pro tohoto zpěváka. V Americe hodně žádaný. Jinak Carry On, tohleto je skvělý Kenny Chesney. No ten taky uzavírá první vysílací hodinu ACX American Country Express. Ať už posloucháte v neděli mezi 20. a 22. anebo v sobotu mezi 10. a 12. Tak teď si dáme takový pozvánkový break, jak už je zvykem, a za chvilku jsem zpátky. Další muzika, třeba nový album zpěvačky Maggie Rose, takový country soulový album. Myslím taky, že by se vám mohl líbit, no, uslyšíte za chvilku. Zatím.
1: Color Music Radio. Hudba všech barev.

0: Music Radio.
1: Bylo 9 hodin. Color Music Radio.
2: Color Music Radio a Martin Svátek.
3: To je pravda, druhá vysílací hodina ACX, American Country Express. Moc vás zdravím, Martin Svátek, a chvíle druhý hodině, no tak dost i klidnější muzika bude, hned na úvod. Jsem si vzpomněl na tohle zpěváka, který se jmenuje Kip Moore, Hey Pretty Girl. Tak jdeme dál, krásný

V Kanadě slavící velký úspěch Tennille Towns, Sunshine's Free. No, myslím, že těsně před desítkou těch nejhranějších pecek v Kanadě, ale ve celých státech měla úspěch s jinou věcí, se starší tedy ukázkou. Já jsem se na ní vzpomněl už minulý týden, ale nehodilo se mi ji zahrát.

Somebody's Daughter. Tak tohle je Tennille Towns, její starší věc, která měla úspěch po celých státech. No a teď už třeba jsem si vzpomněl na zpěvačku, která se jmenuje Morgan Wade.

to je Morgan Wade. Zatím je jedinej takovýhle velký úspěch. No, tak větší úspěch, no. Do první dvacítky se tady s tou věcí nedostala. Zatímco Hudson Westbrook má v současnosti úspěch tady s tou melodickou věcí. Jak mi pronikla do hlavy, moc se mi

painted you pretty. Na té skvělé Hudson Westbrook. No a neméně skvělá je i Maggie Rose.

10písňový. Tohle to je zpěvačka Maggie Rose a její album Half Moon. Jinak ukázka, první single The Mission. Tady je druhá ukázka Red Shoes.

Moji milí, v tuhle chvíli vám představuju něco z alba Half Moon. Tohle to je zpěvačka Maggie Rose. Druhá ukázka z alba Red Shoes. No a tady je třetí ukázka.

Skvělá věc, to mě bavila od první chvíle. Baví mě i novej Mitchell Timpany, myslím, že jsem hrál minulý týden. Tahle ta záležitost, která se jmenuje Speed of Light. Tak posloucháte ACX.

Tak tohle to je Nate Heller. Taky na mě udělal dojem tady s tou věcí. Tak jsem se o něm získával trošku víc věcí, tedy co třeba nahrál a tak. Myslím, že poslední desku velkou nahrál. Nahrál v roce 2021 nebo 2022, tak nějak si to vybavuju. A tohleto je jeho poslední single, tedy Thought About You. V Kanadě se dostal na 5. místo, teď už padá dolů. A já jsem ještě narazil na jeden single, který nahrál v roce 2005, tak uvidíme, co si tady přinese něco dalšího, Nate, třeba novou desku. Každopádně tohle je taková baladická věc. Taky docela dobře zaspívaný, tohle je Nate Heller a věc, která se jmenuje Down in History, posloucháte ACX.

Já myslím, že tohle věc bude rozhodně nejhranější v Americe. Co nevidět, tohle je Stella Lefty, věc, která se jmenuje Boston. Tady už asi poslední dvě věci, které vám můžu nabídnout. Tohle je Lainey Wilson a John Mayer. Pěkná věc, nabízím po delší době.

Tak tohle je zpěvačka, která se jmenuje Lainey Wilson. Je taky kytarista v tomhle případě, že nespíval, ale zahrál John Mayer. Tato ukázka, která teď brázdí žebříčkama country muziky Funky's Wallet. To už je závěr dalšího vydání ACX American Country Express. Ať už posloucháte v neděli ve 20, nebo v sobotu v 10, anebo na rádích, já jsem to dneska vůbec nezmiňoval, co, halejte, já se omlouvám rádím, Sázava Amerikána, nezmínil jsem, o to víc jsem na vás myslel. No, dobře, taky to není úplně k uvěření, každopádně to, že jsem to nezmínil, to je pravda a omlouvám se. Mějte se krásně a třeba zítra v Holiday Edition se budu moc těšit a pěknou noc. Po případě taky pěkný víkend, pokud posloucháte reprízu. Uf, a já jdu. Nazdár.

0: Music Radio.
1: Bylo 10 hodin. Color Music Radio.
2: Ahoj, tady je Martin Mikuláš. Zvu tě k poslechu pořadu Fonotouch.
3: Každý čtvrtek od 18 do 20 hodin živě z record shopu Fono.cz.
2: Nalaď si Fonotouch.
3: Hosty, vinyloví DJs, novinky a zajímavosti ze světa vinylové kultury. Fonotouch?
2: Fonotouch.
3: No tak to roztouch.
2: Uvádí record shop Fono.cz. Všechno pro poslech a údržbu gramofonových desek.
4: Ciao, peoples. Tady Chuck Machina, a.k.a. Chuck Diesel. A moja radio show, The Ride. Posloke radio. Kazdi, utari, a strtek, strtek. Every Tuesday and Thursday. Od stiži do šesti na Color Music Radio. Come check me out and hop in for The Ride. Here on Color Music Radio, baby.
5: To je jízda s Chuckem Dieselem u nás na Color Music Radio.

už jste objevili naše polední menu. Nový pořad s Lukášem Kolíbalem v pondělí, středu a pátek od 12 na Color Music Radio. Místo zdí stavíme mosty chutným hudebním výběrem doslova z celého světa. A to podáváme za doprovodu pohody a velkého úsměvu. Nechybí tipy na kulturu, kam jít tančit, centami o zdraví, dobrém jídle a kosmických souřadnicích. Polední menu s Lukášem, pondělí, středa a pátek od 12 na této frekvenci. Za podpory Bohempia, českého výrobce konopných tenisek a oblečení.

Wait a minute.

Příjemný dobrý večer na vlnách Color Music Radio. Vás zdraví Lukáš Kolíbal a Bob Marley s kapelou The Wailers. V premiéře tentokrát je v neděli, krátce po 22. hodině. Máme 20. září 2026. Aspoň tady našeho západňáckého letopočtu, protože v Etiopii minulý týden slavili rok 2019. Taková zajímavost. To bylo 11. září, by the way, když svět vzpomínal na události v New Yorku a zároveň reggae svět vzpomínal mimo jiné na odchod Petra Toše předčasnej a nebo taky na odchod Toots Hiberta z kapely Toots and Maytals. Nicméně já jsem dnes sliboval na sociálních sítích, že dnes povzbuzení z poslední letní reggae speciál na Coloru, protože podzim už je za dveřmi, a tak jsem se koukal po různých tématech, které by dnes večer mohly zaznít. Nicméně, proč začínám s Bobem, je velmi prozaický důvod, a to, že v roce 1980, konkrétně 23. září, proběhl úplně poslední koncert Boba Marleyho s kapelou The Wailers, a to bylo v Pittsburghu ve Stanley Theater. A já bych vám rád z tady tohle bez pochyb velmi úžasného koncertu rád zahrál aspoň kousek. Tehdy už Bob mimochodem věděl, že co ho čeká, nebo měl už ty diagnózy doktorský, a byl to poslední koncert turné, který bylo předčasně zrušený. Přesto s takovouhle energií to celý odspíval. Tak ochutnejte aspoň kousek na úvod. Tak vás čekají i mnohá další témata a spousty novinek. Příjemný poslech na Coloru, Jam Music Reggae Session, Tonight, Live and Direct.

Bob... Jo, Bob Marley and the Wailers, poslední společný koncert, který se uskutečnil 23. září 1989 divadle Stanley Theatre. Dnes je to Benetton Center v Pittsburghu v Pensylvánii v rámci turné klubu Uprising. Kapela tehdy odehrála se hodně silný 90-minutový set, než zhoršující se zdravotní stav Boba Marleyho donutil zbytek turné zrušit. Marley mu 3 dny před tímhle koncertem lékař diagnostikoval, že se mu rakovina dostala do mozku a tak ho to docela sejmulo, samozřejmě logicky. Vlastně 11. května 1981 opustil hmotný rozměry, i když to zkoušeli všelijak ozařovat. A na tomhletom koncertu už Bob byl s tímhletím vědomým, s tímhletím verdiktem lékařským. A kapela, teď nevím, jestli se to dozvěděla před koncertem nebo po koncertu, nicméně to bylo hodně heavy a jsou různý příběhy kolem toho, co všechno se tam dělo. A jak vám takhle jsem zahrál jenom ty úvodní dva songy, úplně to cítím husina na obou rukou a říkám si, to je možná dobrý příspěvek vám pustit další album týdne, což je pořad, který pro vás provozuju vždycky v neděli a ve středu v repríze, to znamená jedna premiéra týdně a tentokrát tam jsou Earth, Wind and Fire a na ty právě dobře může navázat v příštím týdnu Bob Marley s The Wailers a tady tenhle ten živák v celý svý dílce, takže pak si můžete pustit v neděli od 13. hodiny a nebo ve středu od 20. Nicméně, abych nepředbíhal teď zpátky teda k tady tomhle momentu, k silnému koncertu, jehož výročí můžeme dnes vzpomenout. Kolik je to? 36 let poté. No a na pódiu s ním byl samozřejmě baskytarista Stone Family Man Barrett a jeho brácha Carlton u bicích, Junior Marvin u solový kytary a s tím druhým kytaristou byl Alan Dessen u kláves, Tyrone Downey a Earl Wyalindo a na perkuse Alvin C. Co-Peterson a nesmím zapomenout na doprovodní vokály samozřejmě iTrees, Rita Marley, Marcia Griffiths a Judy Mowat. Tak tolik na úvod a dnešního Jam Music Reggae Session, kde bychom mohli následovat s celým tím koncertem, ale jak jsem sliboval předtím, rád bych vám poslal pozitivní energii skrze éter, právě protože začíná podzim, protože lidi přepadá trošku nálada z toho konce léta všelijaká a tak bych rád to věnoval tu dnešní session upliftment, neboli povzbuzení a rád bych teda začal tématem oslav tohoto týdne, protože pár důležitých postav z reggae scény, který tento týden, nebo ten nadcházející týden budou slavit narozeniny a tak bych rád vzpomněl jejich muziku. A tím prvním z nich, který bych rád vzpomněl, je jamajský rastaman, který se říká Tristan Palma. Takže právě teď a tady jeho věc jménem Joka Smoka. Posloucháte Color Music Radio a od mikrofonu srdečně zdraví Lukáš Kolíbal a přeju příjemný poslech. Ideálně volume doprava. A poroštěj.

0: ビッグチューンです。Aha, Tristan Palma, ten bude mít narozeniny za pár dnů. Pár zajímavostí o něm, protože takhle spousta lidí, když se řekne reggae, tak řeknou jo, jo, jo, Bob Marley. A tím to končí. Možná ještě vzpomenou Jo, Jo Band, nebo kdo ví, ještě možná jedno jméno, Inner Circle třeba, ale těch reggae muzikantů je na Jamajce tisíce, po světě další tisíce, desítky tisíc možná. Ten žánr je z mýho pohledu stále velmi živý, aktuální a vibruje conscious music ve své originalitě, ve svém původu. A samozřejmě rozšířil svoji podobu, někde je víc elektronický, někde je víc akustický, někde je víc zaměřený na nějaký témata a tak dál. Ale ta pestrost je pro mě už přes 20 let velmi fascinující a tak vám chci rozširovat obzory o tom, co všechno je reggae music. A nebo i vzpomenout nějaký jména třeba, o kterých jste nikdy neslyšeli. A možná Tristan Palmer je jeden z nich, tak něco málo k tomu. Tristan je zpěvák, producent a muž, jehož kariéra odstartovala zajímavým způsobem. Právě hned vlastně se potkal právě s králem žánru Bobem Marleym. Psal se rok 1979 a na Jamajce se konal ostře sledovaný koncert na památku politického aktivisty Claudieho Masopa. Hlavní hvězdou tehdy byl samozřejmě Bob Marley, jenže tenhle večer měl ještě jednoho nečekaného hrdinu a tím byl právě 17-letý Tristan Palma, který tehdy vystoupil na pódiu a svým suverénním výkonem doslova uhranul publikum i hudební kritiky. Tento moment ho přes noc katapultoval mezi špičku reggae music. Psal se rok 1979. Na začátku 80. let už Palma válcoval jamajský hitparády a v top 40 měl v jednu chvíli neuvěřitelných 9 songů najednou. Pokud byste měli do éteru pustit jeho nejzásadnější věci, hledejte tracky jako Entertainment nebo právě Joka Smoka z roku 1982, kterou jsme si zahráli teďka a kterou třeba britská BBC dodnes označuje za jeden z vrcholů zlatý éry reggae. To by mě zajímalo, jestli tenhle ten ganja song i hrajou. Není to ale jenom hlas za mikrofonem. Tristan si později vybudoval vlastní studio Star Creation a začal pomáhat produkovat i dalším. Mimo jiné stál u zrodu kariéry tehdejší dětské hvězdy a později krále dancehallu Beanimana. Palma i zkrátka tichým architektem jamajského zvuku, kterého se vyplatí znát. Tak tolik jedna první mini profil a já jsem našel ještě jeden song od Tristana tady ve spolupráci s Lucianem. A z jeho alba Revelation Time z roku 2006 a hned v tom úvodním songu právě hostuje Tristan Palma. Takže Luciano a Tristan Palma dohromady a je to zpráva pro nějakého ministra, protože ten song se jmenuje Mr. Minister, Please.
1: Attention all security. Just uncovered a plot for the eradication of the plantation. And this requires your immediate attention.

Luciano, přezdívaný taky The Messenger, myslím vlastním jménem se jmenuje Jepter McClymont, velká legenda samozřejmě jamajský roots and culture scény, Staman, který nahrává už od 90. let a začínal u labelu Exterminator, stejně jako mnoho dalších, včetně třeba Sizzly nebo Morgan Heritage nebo Capeton, tam nahrál i zásadních věcí, Malači, Turbulence, spousty, ten seznam je dlouhatánskej, takže vzpomínka na šéfa tady tohohle labelu, Filipa Fatise Burela, který mimochodem kdysi dávno navštívil Prahu společně se Sizzlou. Nicméně, když už jsme si zahrali Luciana s Tristanem Palmou, tak dáme ještě jeden song od Luciana ve spolupráci s Capletonem, protože na mě dnes vyskočilo video, že Luciano a Capleton mají společný koncert. Společný koncert v Londýně v O2 Academy Brixton, London. A to sice dnes v neděli večer. Je tady totiž malý turné, který se jmenuje Heights of Fire UK Tour, neboli Výšky ohně, který dalo dohromady právě Capletona a Luciana, který se znají už z těchhletěch časů 90. let Exterminator, kde tehda spolupracoval taky saxofonista a producent Dean Fraser, což bylo velmi zásadní období, aspoň z mýho pohledu, pro jamajskou scénu, kdy se od digitální produkce začalo zase ustupovat a začali vystupovat do popředí živí, hlavně živí muzikanti a taky conscious music, roots and culture, jakožto esence reggae music. No a takže Capleton, který letos vydal velmi zajímavý nový album, a Luciano, který je neustále tvořivý dodnes, tak jsou na společném miniturné po Velké Británii. Promotéři tu show inzerujou hesly The Prophet and The Messenger, neboli prorok a posel. A ve čtvrtek hráli v Bristolu, teď v sobotu v Birminghamu a v neděli večer 20. to znamená dnes večer v Brixton, London. Tak je několik songů, který společně nahráli, a jedním z nich je právě ta úplně nejstarší klasika z času Exterminator, která se jmenuje Ja Kingdom. Posloucháte Color Music Radio, Ja Music Reggae Session s Admirálem Kolíbalem. Přeju vám příjemný večer a příjemný poslech.

Spojenými státy a zároveň ale samozřejmě spolupracují s Jamajkou a s mnoha dalšími, třeba i s Markusem Gádem z Nové Kaledonie a tak dále a tak dále a tak dále. Ve svém studiu nahrávali třeba několik alb legendárního projektu Vona Benjamina a Kaya Becka, který předtím měl projekt Midnight a tak dále. Takže scéna Virgin Islands vřele doporučuju, protože je taková hodně meditativní, hodně klidná, vlastně dejme tomu v porovnání s tím jamajským ohněm, a každý ten ostrov má si svoji velmi speciální energii. Já jsem chtěl ale teďka zahrát, když už jsme si zahráli od Kabaky jeden single, který vyšel tuším, že letos na jaře, tak bych zároveň chtěl vzpomenout, že vydal úplně nový album poslední srpnový pátek. Už jsme si z něho tady nějaký kousky hráli a ta deska je hodně dobrá, speciálně pokud vás baví kombinace reggae hip-hop, tak si myslím, že tuto desku byste si hodně užili. Podívám se, jestli ji tady mám teďka v dosahu, anebo ne. Proč bychom si s ním něco mohli zahrát? Je to už třetí spolupráce s Damienem Marlim, který je vlastně hlavním producentem a na jehož labelu Ghetto Youth International, což je vlastně Marliovic současný label, tak ta deska vyšla, už třetí za sebou, a za tu předchozí Deke Hallin si Kabaka s Damianem odnesli Grammy za reggae album roku. Tak jsem zvědavý, jak na tom bude tohle album, který se jmenuje Rebel Music The Lyrics Tape, který je vlastně trošku něco mezi EPčkem a celým albem. Já bych ho klidně nominoval, jenom zároveň mám to vědomí toho, kolik neuvěřitelné muziky v těch posledních 12 měsících vyšlo. Takže konkurence veliká, ale uvidíme. Každopádně teď bych vám rád něco z té desky zahrál a uvidíme, jestli se nám to pustí, protože jedeme opravdu live and direct. Je takhle v neděli v noci.

není začátek nový desky Kavaka Pyramida s songmenem Stand Firm, který mimochodem hostuje Pressure Bass Pipe, což je velký hlas právě z Virgin Islands, od kterého si za chviličku dáme taky jeho vlastní single jménem Beautiful Day, ale ještě předtím od Kabaky v druhé části toho alba najdete i tady ten krásný love song. Oh, lovers get ready. Skibbly bang, I couldn't live without, I couldn't sleep without my baby.

Jo, tak to byl Pressure Bus Pipe a jeho věc jménem Beautiful Day, který můžete najít online, taky hezký videoklip. S přáním toho, ať to pondělí je pro vás krásný den, anebo možná posloucháte v úterý večer, tak ať středa, každý den, every day can be a blessed day. Sliboval jsem online taky, že si pustíme něco z nového alba, který posvětil do světa Anthony B. Keith Blair, jamajský, vlastně legenda jamajské scény, který ale už žije pěkných pár let všude možně po světě, svýho času dokonce žil i v Polsku a taky v Rakousku. Nicméně teď je někde v Americe a minulý týden vydal nový album, který se jmenuje World of Love, Svět lásky. Čímž to nedělá, že nevidí, co se děje ve světě, ale právě proto posílá do světa skrze svoji muziku více lásky. Na té desce hostují Gentleman, Queen Omega a taky Mo Calamity a v jednom songu tam je taky Suga a Jazzwad. A my se ale dáváme nejprve song jménem Good Music, protože reggae is a good music, is uplifting music, rebel music. Dejte vědět, jak se vám to líbí. Instagram Color Music Radio snad znáte. A případně můj Admirál Kolíbal, a nebo toho mýho celého reggae světa JamMusic.net. Budu rád, když se připojíte a případně i klidně napíšete pár řádek, co vy říkáte na tuto Good Music.

Jo, Antony B a Suga a Just What k tomu. Mimochodem, myslím, že tam vysamplovali Shaggyho, ne? Jeho starý love song. Jo, i takhle se dá recyklovat a zároveň z toho tvořit něco novýho. Ještě jedna ukázka z nový desky World of Love, Antony B.

Jo, Anthony B. Baví, nová deska, objevuju postupně. První song totiž, ten úplně první song, který jsem dneska nehrál, kterým to album otvírá, je takovej Coco Mambo, ne? Jsem si říkal, co to je, ne? Ale když se zaposloucháte potom postupně i do těch dalších songů, tak vám dojde celý ten koncept. A zmiňoval jsem, že se tam objevuje taky Queen Omega. Queen Omega vypustila teď ve spolupráci Greatest Friends úplně brand new single, který si dáváme právě teď. Jmenuje se Spiritual War. Takže taky žádný letní téma, ale i na nějaký letní songy za chvilku dojde. Ale reggae music je v první řadě taky ghetto music a rebel music, odkazující se k tomu, co se děje ve světě. Takže velmi tematický song, ale Queen Omega. Teď já tady na koloru. Jamuzik Reggae Session.

Yes, Mr. Unstoppable, doktor Curry, stále ve hře a teď před pár dny, možná týdnem nebo dvěma se objevil v české televizi i dokument Curry Era, který představuje doktora Curryho širšímu publiku. Samozřejmě legenda domácí scény, a který se zúčastnil mnoha nejrůznějších projektů. Aktuálně je součástí Neverish, ale zároveň nahrává i solově. Tenhle ten song je, pokud vím, jeho novinka, která se jmenuje Unstoppable. Produkoval to Kokoman pod jménem Coco Jamin. Jmenuje se samozřejmě Unstoppable. A je to zároveň pozvánka na koncert Neverish, jejich projektu Dr. Curry Kokoman a Messenger a Selector Bodrick, který proběhne teď už o nejbližším pátku večer před Crossem, takže ještě možnost dát open air.

před krosem. V krosu potom jsme si nedávno potvrdili 29. října pro naší bandu Urban Bushman, která stala z popela. A společně s námi tam vystoupí taky Rising Spirit Trio. To si zapište někam za uši, čtvrtek 29. října. Na další akce v kalendáři

Takže posloucháte Color Music Radio, kdo posloucháte v premiéře, tak je 23 hodin 26 minut. To znamená, že máme za sebou hodinu a půl, necelou, a ještě půl hodinu před námi. A my jsme se tak začali trošku opírat o novinky. Tímhletím směrem půjdeme i dál, ale ještě předtím jsem chtěl vzpomenout ještě jednu postavu, která žel už není mezi námi a měla by o nadcházejícím týdnu narozeniny. A myslím, že je velmi důležitý ho zmínit, jak jsme si tak říkali, že rozšiřujeme obzory o důležitý jména z reggae světa, protože ten pán, tomu se přezdívá The Originator. Jeden z prvních DJs v tom jamajském slova smyslu, to znamená, že toastovali do písní přes třeba původní instrumentálky nebo tabový verze, a právě jedním z těch úplně prvních DJs, který takhle vzali mikrofon a hlásili přes ty verze, je Daddy Euro. A právě ten by teď v tomhletom novém týdnu oslavil narozeniny. Tak malinko si povíme i o něm více, jenom tady hledám, co vám pustíme. Já ho nenajdu totiž pod U, ale najdu ho pod D, protože on je fakt Daddy s velkým D. Tak cokoliv, co zahraju od něho, je dobrý a pustíme jednu z těch novějších produkcí. Oh, pull up the tune, pull up the tune.

0: Takže starý rytmy, hodně starý rytmy a najednou tam neslyšíte ty původní sloky, ale přes ně právě toustuje Daddy Uroy. On žil v letech 1942 až 2021.
1: Oh no!
0: A vlastně dá se bez přehánění říct, že to je jamajský praotec rapu a učitel všech DJs, King Daddy Uroy. Narodil se jako Edward Beckford v jamajském Jonestown 21. září 1942 do rodiny adventistů 7. dne. Jeho máma hrála v kostele na varhany, takže muzika byla doma určitě přítomná úplně od malička. Edward poprvé hlásil do mikrofonu už v roce 1961 u sound systému Dickies Dynamic Sound, což bylo v době, kdy se na ostrově hrálo rhythm and blues, mento, calypso a pomalu přicházelo ska. Byl inspirován staršími kolegy, jako byli Count Machuki nebo King Stitt, ale brzy rozvinul hlášení svým velmi kreativním způsobem do vyšší ligy. Brzy vynikal jako skvělý řečník a stal se taky výborným průvodcem tanečních akcí po Kingstonu, kde nejen hlásil intra, co se zrovna hraje, ale rovnou písničku doplňoval vlastními hláškami i rozsáhlejšími texty a melodiemi. A právě u sound systému jej poprvé slyšel i John Holt, tehdy to byl zpěvák The Paragons, a to zrovna když Uroy to justoval přes nahrávky od labelu Treasure Island. John se o tom pak hned zmínil majiteli vydavatelství, Dukeovi Reedovi, a ten si Roye pozval do svého studia. V roce 1970 tak u něj vznikly první tři velké hity Uroye, známé klasiky Wake the Town and Tell the People, Rule the Nation, anebo song Were You the Ball, v kterém se dělilo mikrofon právě s Johnem Holtem. Bylo to tehdy, jako by se narodila nová Jamajka, vyprávěl později Dennis Al Capone, jeden z toasterů, kteří se u Uroye inspirovali. Najednou o nás DJs začali pečovat jako obohy. A tak trošku modernější produkce Sharper Than Joe Frazier. Daddy Uroy, mini tribut. Posloucháte Color Music Radio, Jam Music Reggae Session. A vzpomínáme Uroye, protože teď 21. by měl narozeniny.

0: down.
1: Yeah. You know what I mean?
2: Yes, we know what you mean. To byl Daddy Uroy a až v průběhu toho songu mi došlo vlastně, kterýho Joe Frazera, on to myslí, Matt Profesora, protože podle toho zvuku, podle toho dabování toho zvuku mi došlo, aha, to je ze studia Ariwa. Tak to byl Daddy Uroy, myslím, že vydali spolu minimálně jedno celý album a vzpomínka na Uroje, který by teď 21. oslavil, jak se říká, na Jamajce Earth Strong. Tak teď už nejvyšší čas pokračovat v novinkách. Mám tady novýho Sizzlu, Romaina Virga, Rhythm Manem I Shall Be Released, taky nový song, duet Steven Marley a Beanie Man, anebo Richie Spice a Mr. G. Ale ještě předtím, nebojte, nebudu pouštět něco jiného, ale mám tady hlášení, že o nadcházejícím v nadcházejícím týdnu máte možnost několika zajímavých akcí, na který tady mám tip. Všechny tři se shodou okolností odehrajou v Praze. Jedno je DAPFX, samozřejmě australský experimentátor, beatboxer a hudební producent, zpěvák taky, který se poslední roky hodně inspiruje na Jamajce, i tam byl, nahrával spousty tapletů právě na svoje instrumentálky, který celý udělal hlasem a takhle spolupracoval s Capletonem, s Janine, s Kabaka Pyramidem a s mnoha dalšíma. Pokud neznáte, vřele doporučuji, na YouTube najdete pod DAPFXem spousty zajímavých věcí z Jamajky. Tak ten bude 26. září před Cross Clubem v rámci 25. výročí tohohle kultovního klubu v Holešovicích, Cross Club, a 26. září, pozor, pozor, akce začíná už odpoledne v 16 hodin, tak kdo máte chuť, tak nepropásněte. No a stejný den potom večer, potom v Lucerna Music Baru, taky docela vlastně early gig, myslím, že od 7 od večera, vystoupí velmi zajímavý mongolský hip-hop, pánové, který vypadají na lídry mongolského hiphopu, tak tip pro vás, B. Tamir, Mad B, One Shrell a Hoy Dai představí produkci labelu Matsway Records, který je prý hodně v topu, co se týká mongolské scény. A tak to je malinká odbočka k hiphopu a potom mám pro vás ještě tip na bashment, kde se bude potkávat dancehall a R&B hiphop s jedním z nejlepších selektorů, který tady u nás v Praze jsou, a to je z mýho pohledu malijský nebo západoafrický selektor Amadu, vlastně jménem, který v Praze žije už typuju tak 25-30 let, možná i déle. Tak ten má pravidelný soboty teďka v prostoru jménem My Place. To znamená, teďka 26. září je nejbližší příležitost a tam ty akce začínají až o 23. a prostor najdete Our Place Music Club Prokopova 18 v Praze na Žižkově. Tak tolik tipy pro nadcházející týden, co se týká říjnových akcí, tak aspoň malá vyhlídka. Ještě jsem vlastně, ještě jednou možná dobrý zmínit, v pátek v Krosu už zmiňovaný Nevereš, doktor Kari Kokoman a Messenger a spolu s nimi doprovodný zpěvačky z G Appeals a další vzácný hosté. To bude v pátek a v sobotu tam potom DAPFX před Krosem. Výhledově potom 1. října Toasters na strahovský sedmičce a 8. října Dub Pistols za doprovodu Zoo Blasters, nebo který budou předskakovat, a selektorem večera bude Yukimura. Tolik pro začátek října a potom ještě jednou teda zopakuju 29. října Urban Bushman a Rising Spirits Trio v Krosu. To je čerstvě potvrzená záležitost, kterou budeme zveřejňovat teďka až v nadcházejícím týdnu. Tak tolik kulturní servis pro Prahu. Pokud máte nějaký tipy z vašich měst, budu moc rád, když mi napíšete lukas@radiocolor.cz, případně zmiňovaný Instagram admiral Kolíbal nebo Color Music Radio a nebo jammusic.net. A teď už slíbený segment novinek a začínám tím velmi slibným duetem Steven Marley a Beanie Man dohromady, to znamená dvě obrovský jména, jeden z reggae světa, druhý z dancehallového světa, a společný single se jmenuje Winning.

Oh gosh, to už je busy signál, který samozřejmě trenduje, velice hodně trenduje. Teď trošku zvolníme.

Rhythm Manem I Shall Be Released, horká novinka. Tohle je Christopher Martin a Jesse Royal, nicméně ten rhythm je narvaný, fakt velmi zajímavýma jménama, takovou chutný.

jsem se úplně zaposlouchal do toho, že normálně, když takhle hrajete rytm, tak dáte třeba sloku refrén a hned další verzi, jenomže když vám zpívá Romain Virgo, který byl loni oceněn jako The Caribbean Reggae Artist of the Year. A ještě vzpomínám na dva nádherný koncerty, který nám nadělil v Praze, no tak mě to úplně uneslo. No Substitute. Na tom rytmu najdete i další jména, jako je třeba Pinchers, nebo jeho brácha Spanner Banner, a je tam taky Richie Spice, což jsou všechno bráchové, by the way. A tohle je duet taky, a společně s nimi tam Mr. G, a song se jmenuje Free Up the Youth Dance.

Takže brand new rhythm I Shall Be Released, no říkám brand new, protože to teďka vyšlo s mnoha zajímavýma současnýma jménama, nicméně samozřejmě pravděpodobně ty, kdo se pohybujete v reggae music, jste si říkali, to už jsem někde slyšel. Ano, samozřejmě reggae svět má některé instrumentálky hodně rád a neustále je recykluje v nových podobách s těma zpěvákama tý současný generace. Tenhle ten song má zajímavou historii, protože I Shall Be Released je song, který původně už v roce 1967 napsal Bob Dylan, který to nahrál se svojí kapelou během slavných

session se ve sklepě domu zvaného Big Pink. No a takže první verze se objevila na debutovém albu té skupiny v roce 1968. Do reggae to předělali The Heptones pro legendární studio One, to znamená Coxon Dot tam byl u mixážního a producentského pultu a právě tato specifická basová linka a rytmická struktura se stala základem pro klasický rhythm I Shall Be Released, který se takhle čas od času zopakuje. Namátkou bych mohl zmínit třeba verzi z roku 2002, kdy to tehdy naspívali Anthony B, Capleton, Admiral Tibet, Glenn Washington, Lady G, Luciano, Queen Africa a mnoho dalších. Tehdy to vyšlo v solidně velkým releaseu. Tony Rebel tam byl, třeba taky Sugar Minot dokonce, nebo Sizzla Kalanji. A právě Sizzla, od toho tady mám jednu úplně novou věc, kterou si dáme v rámci Brand New Releases. V premiéře máme 23 hodin 58 minut, to znamená, už dávno bylo 5 minut po 12. A brzy přichází čas se s vámi rozloučit a popřát vám dobrou noc a trochu se odpočinout před novým týdnem, protože hned v pravý poledne mě čeká polední menu. A většinou takhle, když vysílám v noci reggae music, tak i to polední menu je tím hodně ovlivněn. Tak budeme tam třeba pokračovat. Teď vás ale čeká ještě novinka a la Sizzla Kalanji, od kterého jsem chtěl předtím zahrát něco z Exterminator. No ale, ale ještě jedna odbočka, chtěl jsem vám jenom ochutnat, jakže zní ta verze od Heptones.

Chtěl zahrát Jalil, mladý jamajský rastaman, který se svojí kapelou navštívili Prahu loni na naše pozvání a který mi udělal velikánskou radost, tak vydal z Brusu nový single jménem Over Again. U nás na Jab Music najdete velký rozhovor s ním, by the way, kdybyste se s ním chtěli seznámit. A teď už je dobrý čas na poslední novinku dnešního Jab Music Reggae Session. Stevenej Sizzla Kalonji. A u mikrofonu společně s ním Jozana, Let the Music Play. Takže sice se s váma loučím, ale muzika samozřejmě na koloru poběží dál. Ještě tip pro vás, kdo chcete tenhle pořad poslouchat i v nějaký denní hodiny, tak se můžete stát předplatiteli na herohero.co/admiral Kolíbal. Malý měsíční příspěvek, pak můžete se ponořit do celého archivu, který už má x desítek záznamů. Poslouchat kdykoliv a zároveň být vlastně partnerem, podporovatelem tady tohoto pořadu, tak velký díky vám všem, kdo jste toho součástí. Special big ups taky pro Breda from Another Mother, Jirka Lehký. A brzký uzdravování skrze reggae terapii. Yo, this is